Ključe tvoje srce, Kristinko, tobie samo nebe svetlo donici. Jak si krásna, moje Kristinko, jak je hladké portugalské hedvábí.

tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad